Sam Fender a Olivia Dean hudobne otvorili 17. hodinu v Rádiu Košice. Pohodový podvečer prajeme. O tomto čase sme vás už určite zastihli aj na ceste domov. Štvrtok, to je taký malý piatok, takže už nás delí naozaj iba malý krok od víkendu. Ak už teda máte aj nejaké plány, pokojne sa s nimi podelte. Kto vie, možno už vás čaká aj dovolenka. Určite nám dajte vedieť a my vám k tomu zahráme.